0: pohybu. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské Štvanici. Přesun soutěže z areálu Sparty uvítala, označila ho za historický moment. Z centrálního dvorce by Bouskovou mohlo podpořit až 6 000 fanoušků. Letos se turnaj WTA k Negrelliho viaduktu přesunul z dosavadního dějiště na Spartě ve Stromovce. A na závěr mám pro vás počasí. Převážně bude v noci polojasno, postupně v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost a k ránu můžete čekat déšť nebo břehánky. Noční teploty budou od 14 do 18 stupňů Celsia. Neděle bude mírnější než sobota, zpočátku polojasná s přehánkami a postupně přes den bude oblačnost i přehánky nebo bouřky ubývat. Teploty v rozmezí od 21 až do 30 stupňů Celsia.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí si dnes večer v 11 naladit Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Pražský okruh čeká do neděle částečná uzavírka. Portugalsko zakazuje zahalování obličejů na veřejnosti a kladivá z Pazdera vyhrál mistrovství Evropy dorostenců. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Pražský okruh čeká uzavírka. Potrvá tento víkend mezi Slivencem a Řeporyjemi. Omezení začne v sobotu v 7 hodin večer a potrvá do nedělní 11. dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávajícími mosty by to totiž neumožnili. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. A to, aby se ujistili, že nejsou děti ohrožené virtuálními predátory, tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. A až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
1: Portugalský parlament schválil takzvaný zákon o burkách. Ten zakazuje zakrývat se na veřejnosti obličej, informovala o tom agentura EFE, podle které je na prezidentovi. Zda novou právní normu ratifikuje, vetuje anebo je pošle k přezkoumání k ústavnímu soudu. Nový zákon už kritizovala organizace Amnesty International.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kladivář Josef Pazdera se stal v Rijeti dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79,7 metrů a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o 4 metry. Vítězný výkon znamená český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha a ujalo se také vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách. A na závěr mám pro vás i počasí. V noci bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a k ránu se může vyskytnout déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty v rozmezí 18 až 14. Neděle bude zpočátku polojasná, poté oblačná až zatažená s občasným deštěm i přehánkami. Teploty se budou pohybovat od 17 do 21 v západních Čechách, jinde v Čechách do 25, Morava a Slezsko hlásí až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Nehoda autobusů na Znojemsku hlásí přes 40 zraněných. Kanada musí hasit přes 850 požárů lesa. A pražská Štvanice bude hostit světový tenis. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv s Bezvou. U Oleksovic na Znojemsku se v sobotu dopoledne srazily dva autobusy s cestujícími a nehoda si vyžádala 47 zraněných. Pro záchranáře šlo o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě zasahovalo 13 posádek, včetně vrtulníku a velkokapacitní sanitky. 7 lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Mezi lehce zraněnými je i jedno dítě. Podle policie autobus jedoucí od Brna narazil do toho druhého, který na hlavní silnici vjížděl z vedlejší komunikace. Dechové zkoušky byly negativní u obou řidičů. Klíčový silniční tah mezi Brnem a Znojmem byl kvůli odklízení následků 5 hodin zcela uzavřený a doprava byla v místě řízena kyvadlově. Lidem po 80 by se mohl od příštího roku každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Proti dnešku by si tak měli polepšit seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Těm, kterým je 85 a 100 let, zůstane dosavadní věkové přidání. Pracujícím důchodcům by se pak mohla od roku 2028 zvedat penze za odpracovaný čas navíc. Počítá s tím důchodová novela, kterou by měla v pondělí projednat vláda. Kanada zažívá skutečné ohnivé peklo. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání z domovů tisíce lidí. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta, pokračuje Hedvika Miller.
2: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicago nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské Štvanici. Přesun soutěže z areálu Sparty uvítala. Označila ho za historický moment. Z centrálního dvorce by Bouskovou mohlo podpořit až 6 000 fanoušků. Letos se turnaj WTA k Negrelliho viaduktu přesunul z dosavadního dějiště na Spartě ve Stromovce. A na závěr mám pro vás počasí. Převážně bude v noci polojasno. Postupně v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost a k ránu můžete čekat déšť nebo břehánky. Noční teploty budou od 14 do 18 stupňů Celsia. Neděle bude mírnější než sobota, zpočátku polojasná s přehánkami a postupně přes den bude oblačnost i přehánky nebo bouřky ubývat. Teploty v rozmezí od 21 až do 30 stupňů Celsia.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Queen se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Pražský okruh čeká do neděle částečná uzavírka. Portugalsko zakazuje zahalování obličejů na veřejnosti a kladivá z Pazdera vyhrál mistrovství Evropy dorostenců. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Pražský okruh čeká uzavírka. Potrvá tento víkend mezi Slivencem a Řeporyjemi. Omezení začne v sobotu v 7 hodin večer a potrvá do nedělní 11. dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávajícími mosty by to totiž neumožnili. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. A to, aby se ujistili, že nejsou děti ohrožené virtuálními predátory, tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. A až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
1: Portugalský parlament schválil takzvaný zákon o burkách. Ten zakazuje zakrývat si na veřejnosti obličej, informovala o tom agentura EFE, podle které je na prezidentovi, zda novou právní normu ratifikuje, vetuje a nebo ji pošle k přezkoumání k ústavnímu soudu. Nový zákon už kritizovala organizace Amnesty International.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kladivář Josef Pazdera se stal v Rijeti dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79,7 metrů a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o 4 metry. Vítězný výkon znamená český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha a ujalo se také vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách. A na závěr mám pro vás i počasí. V noci bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a k ránu se může vyskytnout déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty v rozmezí 18 až 14. Neděle bude zpočátku polojasná, poté oblačná až zatažená s občasným deštěm i přehánkami. Teploty se budou pohybovat od 17 do 21 v západních Čechách, jinde v Čechách do 25, Morava a Slezsko hlásí až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Queen se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s bestravami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Nehoda autobusů na Znojemsku hlásí přes 40 zraněných. Kanada musí hasit přes 850 požárů lesa. A pražská štvanice bude hostit světový tenis. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv s Bezvou. U Olexovic na Znojemsku se v sobotu dopoledne srazily dva autobusy s cestujícími a nehoda si vyžádala 47 zraněných. Pro záchranáře šlo o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě zasahovalo 13 posádek, včetně vrtulníků a velkokapacitní sanitky. 7 lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Mezi lehce zraněnými je i jedno dítě. Podle policie autobus jedoucí od Brna narazil do toho druhého, který na hlavní silnici vyjížděl z vedlejší komunikace. Dechové zkoušky byly negativní u obou řidičů. Klíčový silniční tah mezi Brnem a Znojmem byl kvůli odklízení následků 5 hodin zcela uzavřený a doprava byla v místě řízena kyvadlově. Lidem po 80 by se mohl od příštího roku každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Proti dnešku by si tak měli polepšit seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Těm, kterým je 85 a 100 let, zůstane dosavadní věkové přidání. Pracujícím důchodcům by se pak mohla od roku 2028 zvedat penze za odpracovaný čas navíc. Počítá s tím důchodová novela, kterou by měla v pondělí projednat vláda. Kanada zažívá skutečné ohnivé peklo. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání z domovů tisíce lidí. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta, pokračuje Hedvika Miller.
2: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicago nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské štvanici. Přesun soutěže z areálu Sparty uvítala. Označila ho za historický moment. Z centrálního dvorce by Bouskovou mohlo podpořit až 6 000 fanoušků. Letos se turnaj WTA k Negrelliho viaduktu přesunul z dosavadního dějiště na Spartě ve Stromovce. A na závěr mám pro vás počasí. Převážně bude v noci polojasno, postupně v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost a k ránu můžete čekat déšť nebo břehánky. Noční teploty budou od 14 do 18 stupňů Celsia. Neděle bude mírnější než sobota, zpočátku polojasná s přehánkami a postupně přes den bude oblačnost i přehánky nebo bouřky ubývat. Teploty v rozmezí od 21 až do 30 stupňů Celsia.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

happy for you. I wish nothing but the best.

Víc se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí si dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Psychosocial a Slipknot na rádiu Rock Zone. Máme po 7. hodině, takže se nezdržujme. Krásný ráno vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku, no, jenom kolem 20. Brian May má dneska narozeniny a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny vázne. Rusko opět útočilo na Kyjev a za pád mostu v Janově soud potrestal 32 lidí. Česko je pozadu. Naše země se podle česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic.
2: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznisu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměly by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
0: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. Zároveň nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a prostor pro nové investice.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Nejméně jednu oběť a pět zraněných si vyžádali ruské noční útoky na Kyjev, informuje o tom vojenská zpráva Metropole. Starosta města Vitalij Kličko už dříve oznámil, že byl zasažen vícepodlažní obytný dům a na místě zasahují záchranáři. Podle ruské verze ze stanice BBC jsou hlášeny údery v nejméně 5 kyjevských čtvrtích. Italský soud udělil vysoké tresty za zřícení mostu v Janově, při kterém před 8 lety zemřelo 43 lidí. Z více než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest 12 let za Mřížemi. Mezi odsouzenými jsou i další vysocí manažeři.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Dnešní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas v poločase přeruší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce.
3: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Superbowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Biebera. Podle řady expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovního dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Kysáci pošlou do světa nové album. Oficiálně vydají živák z Anaheimu, kde vystoupili v 76. roce, tedy v období legendární desky Destroyer. Na místě tehdy bylo úctyhodných víc než 42 tisíc fanoušků. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy zataženo s přeháňkami, maxima jenom do 25. A pojďme na další muziku na rádiu Rock Zone. Mám tady pro vás přichystaný třeba Three Days Grace a taky YouTube. Pěkný ráno.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, David Bowie za náma, před náma informace o dopravě. Nemám tady hlášený na hlavních tazích žádný dopravní nehody, ale spoustu zavírek, ale to jste si určitě už všimli. Hold, je léto. Před náma Rolling Stones a jejich, no dá se říct, novinka In The Stars.
0: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
3: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
3: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone.
1: Queen se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Máte naladěno na Radio Rock Zone, Led Zeppelin za náma, před náma informace o tom, že dneska čekejte, no, pole jasno až oblačno, místy zataženo s přehaňkama, maximálně někde kolem 25. A teď už nečekejte, další muzika před náma, dáme třeba Linkin Park a uvidíme, co ještě stihneme.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Alice Cooper a jeho pecka White Line Frankenstein na Radio Rock Zone. Máme za nějakou minutku 8 hodinu raní a pokud máte na osmičku budíka, tak vězte, že vám to prostě za minutku zazvoní. Pěkný ráno vám, co jste vzhůru, taky všechno nejlepší Kubovi Bínovi ze Skyline a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
0: Lékaři ustupují od zástěr při rentgenu, odstřižení od Číny by vyšlo na 500 milionů a Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Olověná zástěra při rentgenu bude možná pase. Lékaři od této ochrany pacienta před zářením totiž ustupují. Nové poznatky ukazují, že její přínos je minimální a v některých případech může pacientovi dokonce uškodit. Přesto ji část lidí stále očekává a její absence v nich vyvolává nejistotu. Lékaři přestávají používat olověné zástěry při rentgenu, protože moderní technologie výrazně snížily dávky záření. Použití ochranných zástěr může paradoxně zhoršit kvalitu snímku. Například 10-hodinový mezikontinentální let vystaví člověka srovnatelné nebo i vyšší dávce záření než několik rentgenových snímků hrudníku. Snaha Západu omezit závislost na Číně naráží na tvrdou realitu. Nová analýza poradenské společnosti Pardenon ukazuje, že pokud by se Spojené státy, Eurozóna a Británie chtěly do roku 2050 v kritických odvětvích obejít bez Číny, museli by navíc investovat v přepočtu více než 500 bilionů korun, tedy 500 milionů. Tolik by stálo vybudování výroby, výzkumu, softwaru, infrastruktury i nových dodavatelských řetězců, které dnes ve velké míře stojí právě na Číně. Pro Evropskou unii by to znamenalo výdaje téměř na úrovni zdvojnásobení současného unijního rozpočtu. Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Kongresem úspěšně prošel klíčový zákon, který má natrvalo ukončit posouvání hodinek. Novou reformu podporuje i prezident Donald Trump.
2: Američané po zrušení střídání letního a zimního času volají už mnoho let. Výbor amerického kongresu tak úspěšně schválil zákon, který má trvale zavést letní čas. Reforma má silnou politickou podporu obou stran, na které se vzácně shodují demokraté i republikáni. Podle zastánců této změny přinese trvalý letní čas více světla večer, což pomůže ušetřit energii nebo například i sníží počet dopravních nehod. Pokud návrh projde i senátem, lidé v USA si přestanou posouvat hodinky už letos na podzim. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. Black hole sun, won't you come? Poslední album Soundgarden vyjde příští rok, tvrdí to kytarista Kim Thayil. Dílo bude podle něj obsahovat nahrávky zesnulého zpěváka Chrise Cornella. Thayil nevyloučil možnost, že by skupina po vydání alba vyrazila na turné. Kdo bude stát za mikrofonem, ale neřekl. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy zataženo s přeháňkama, maxima kolem 25. A teď už nečekejte, před náma další muzika, konkrétně Liquido a taky Red Hoti.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Přesně tak, máte naladěno na Rádio Rock Zone, máme 8 hodin, nějakých 17,5 minuty. A pojďme mrknout ven, tam máme aktuálně teploty kolem, no v Praze třeba aktuálně máme docela vydatný deštík, teploty se snížily k 15, jinak všude jinde po republice zhruba kolem 20, maxima dneska čekejte kolem 25 a polojasno až oblačno, místy zataženo s přeháňkama. Před náma vypsaná Fixa a jejich pecka Bylo to jistý.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone.
1: Vín se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s best-ranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby. A zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Queen a jejich pecka We Will Rock You.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na Rádio Rock Zone, mimochodem, tahle pecka je z parádní desky News of the World ze 70. let. 8 hodin 41 minut, pojďme se podívat za dopravou. Já tady aktuálně nemám žádný dopravní nehody. Akorát na D1 na 138,5 kilometru. Kilometrem. Za velkým meziříčím ve směru na Prahu dejte majzla, jsou tam OSB desky na silnici, na povrchu. Tak pozor. Před náma další muzika, třeba Faith No More a taky Rammstein.
1: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone.
3: Muzika na tělo.

0: Youngblood a jeho Suburban Requiem na Radio Rock Zone. Máme 9. hodinu ranní a krásnou neděli 19. července vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se pohybují mezi 15-20 a pokud chcete dneska někam vyrazit za muzikou, vězte, že třeba v Bike Jesus v Praze hrajou Culture Wars. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
0: Podvodníci vymáhají cla na balíčky z Číny, slovenské děti nejedí zeleninu a Krejčíková postoupila v Aténách do finále. Cla na levné balíčky z Číny mohou přinést záplavu podvodných zpráv, ty se mohou tvářit jako oficiální žádost o zaplacení celního poplatku. Na falešné SMSky z údajné celní zprávy se už nachytalo několik nešťastníků. Před možnou vlnou budoucích útoků varuje podle CNN Prima News spotřebitelská organizace D-Test. Pro zákazníky je podstatné, že celní úřad nevystavuje faktury na úhradu cla s veřejností, komunikuje prostřednictvím ověřených komunikačních cest, jako je poštovní zásilka či zpráva do datovky. Banky, policie ani dopravci nemohou nikoho nutit, aby zadávali pod tlakem citlivé údaje po kliknutí na odkaz. Takové zprávy je třeba ignorovat a na odkazy neklikat. Výrobci zmrzlin slaví. Jejich prodeje byly totiž v posledních dnech mimořádné. Důvodem je na některých místech až tropické počasí. Mluvčí rozvozové společnosti Volt Tomáš Kubík říká, že zmrzlina táhne hlavně o víkendu.
2: Během vln veder stoupl zájem o toto ledové osvěžení rovnou na dvojnásobek a vůbec nejvíce objednávek jsme evidovali v neděli.
0: Kubík přidal i zajímavost. Vůbec největší zmrzlinovou objednávku vytvořil zákazník v Praze. Kurýr mu přivezl 44 prémiových zmrzlin v kelímcích za téměř 9 000 korun. Děti a fast foody, to je věčné téma a platí to i na Slovensku. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
3: U detí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Barbora Krejčíková postupuje v Aténách podruhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. V dnešním semifinále česká tenistka porazila nejvýše nasazenou Kláru Tausonovou, páteční přemožitelku Sáry Bejlek. 30-letá Krejčíková si dneska zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakkariové. Skotská indie popová parta Snow Patrol představila nový single These Alarms. V něm jako host vystupuje australská popová hvězda Kylie Minogue. Muzikanti ji nahráli už v roce 2024 pro své album. Nakonec ale vydání odložili, protože bez jejího specifického hlasu nebyl prý výsledek kompletní. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy zataženo s přeháňkama maxima kolem 25. A teď už další muzika, třeba Lucie nebo Lordi.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: YouTube a jeden z jejich prvních singlů New Year's Day na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dnešní maxima čekejte někde do 25 nebo kolem 25, k tomu polojasno až oblačno, místy zataženo s přeháňkama a teď už čekejte Marmozec a jejich pecku Cut Black.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock.

0: Show.
1: Vín se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s bestravami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, Iron Maiden za náma, před náma informace o tom, že dneska čekáte maxima kolem 25 a jinak polojasný až oblačný den, s tím, že ale hrozí i přeháňky. Před náma další pecka, třeba No Fear od Rasmus.
0: Rádio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
5: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: prostě delete
1: you man. Hi, Saje, Rigo Mortis Radio na Radio Rock Zone. Máme 10. dopolední a krásnou neděli 19. července. Vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se pohybují kolem 20 a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
1: Zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny vázne. Rusko opět útočilo na Kyjev a za pád mostu v Janově soud potrestal 32 lidí. Česko je pozadu. Naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic.
3: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznisu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměly by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
1: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. Zároveň nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a prostor pro nové investice.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nejméně jednu oběť a 5 zraněných se vyžádaly ruské noční útoky na Kyjev, informuje o tom vojenská zpráva Metropole. Starosta města Vitalij Kličko už dříve oznámil, že byl zasažen vícepodlažní obytný dům a na místě zasahují záchranáři. Podle ruské verze stanice BBC jsou hlášeny údery v nejméně 5 kyjevských čtvrtích. Italský soud udělil vysoké tresty za zřícení mostu v Janově, při kterém před 8 lety zemřelo 43 lidí. Z více než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32, například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Dnešní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas v poločase předuší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce.
4: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Super Bowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Bieber. Podle řady expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovního dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Novinkou v kinech je snímek Pramen. Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Pokračuje Saša Ptáčková.
5: Elegantní lékařka Ingrid provádí v zapadlé komunistické nemocnici 80. let sterilizace romských žen, aniž by plně chápali jejich důsledky.
6: Cikáry sterilizujeme laparoskopicky. Je tvoje hryzadí.
5: Sterilní rutinu ale naruší přátelství s bezprostřední sanitářkou Agátou.
7: Šla mi jedna matka a vůbec nevím, co mám spravit.
5: To Ingrid přiměje otevřít oči a začít zpochybňovat krutý systém, kterému do té doby slepě sloužila.
1: Dnes čekejte pole jasno až oblačno, místy přehánky maxima kolem 25. A teď už nečekejte, před náma Gáni a taky Red Hoti. Pěkný dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Bruce Springsteen a pecka Born to Run na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dneska čekejte maxima někde kolem 25, k tomu oblačno až polojasno, místy může zapršet, ale žádná velká tragédie. Před náma Foo Fighters a novinkový single z nový desky, který se jmenuje Window.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone.
1: Queen se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s bestravami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone počasí.
1: ZZ Top za náma, před náma další muzika, jenom si povíme, že dneska čekejte maxima někde kolem 25 a k tomu oblečno až polojasno, místy může zapršet. A ta muzika, Gale, Offspring, Green Day.
0: Radio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Radia Rock Zone.
3: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
3: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Radio Rock Zone. Muzika

0: Hello?
1: Gail a pecka Butterfly v tomhle podání nám dohrála na rádiu Rock Zone. Za půl minutky máme 11. hodinu a krásný dopoledne nedělní vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se pohybují někde kolem 20. Narozeniny má Brian May z Queen a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lékaři ustupují od zástěr při rentgenu. Odstřižení od Číny by vyšlo na půl trilionu a Američané chtějí zrušit střídání času. Olověná zástěra při rentgenu bude možná pase. Lékaři od této ochrany pacienta před zářením totiž ustupují. Nové poznatky ukazují, že její přínos je minimální a v některých případech může pacientovi dokonce uškodit. Přesto ji část lidí stále očekává a její absence v nich vyvolává nejistotu. Lékaři přestávají používat olověné zástěry, protože moderní technologie výrazně snížily dávky záření. Použití ochranných zástěr může paradoxně zhoršit kvalitu snímku. Například 10-hodinový mezikontinentální let vystaví člověka srovnatelné nebo i vyšší dávce záření než několik rentgenových snímků hrudníku. Snaha Západu omezit závislost na Číně naráží na realitu. Nová analýza poradenské společnosti Pardon ukazuje, že pokud by se Spojené státy, Eurozóna a Velká Británie chtěly do roku 2050 v kritických odvětvích obejít bez Číny, museli by navíc investovat v přepočtu více než 500 bilionů korun, tedy půl trilionu korun. Kolik by to tolik by stálo vybudování výroby, výzkumu softwaru, infrastruktury i nových dodavatelských řetězců, které dnes ve velké míře stojí právě na Číně. Pro Evropskou unii by to znamenalo výdaje téměř na úrovni zdvojnásobení současného unijního rozpočtu. Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Kongresem totiž úspěšně prošel klíčový zákon, který má natrvalo ukončit posouvání hodinek. Novou reformu podporuje i prezident Trump.
3: Američané po zrušení střídání letního a zimního času volají už mnoho let. Výbor amerického kongresu tak úspěšně schválil zákon, který má trvale zavést letní čas. Reforma má silnou politickou podporu obou stran, na které se vzácně shodují demokraté i republikáni. Podle zastánců této změny přinese trvalý letní čas více světla večer, což pomůže ušetřit energii nebo například i sníží počet dopravních nehod. Pokud návrh projde i senátem, lidé v USA si přestanou posouvat hodinky už letos na podzim. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace.

0: Poslední album Soundgarden vyjde příští rok. Tvrdí to kytarista Kim Thayil. Dílo bude podle něj obsahovat nahrávky zesnulého zpěváka Chrise Cornella. Thayil nevyloučil možnost, že by kapela po vydání alba vyrazila na turné. Kdo bude stát za mikrofonem, ale neřekl. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy může zapršet, maxima kolem 25. A my jdeme na další muziku na rádiu Rockzone. Mám tady pro vás třeba Vanastovky a taky Killers.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Pet Sematary a Ramones na Rádio Rock Zone v 11 hodin 18 minut.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Dneska čekejte maxima kolem 25, jinak oblačnou až polojasnou oblohu. Místy může zapršet a teď si můžeme dát Pretty Reckless a pecku Love Me.
1: Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone.
1: Queen se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich single i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Na počasí.
1: Queen a pecka Another One Bites the Dust za náma, 11 hodin 40 minut. Maxima dneska čekejte někde kolem 25, jinak aktuálně Praha hlásí zhruba 19 stupňů. No a jinak polojasno až oblačno, místy nějaký přehánky. Před náma další muzika na rádiu Rockzone, už to tady pro vás chystám, dáme si určitě Nirvánu, anebo taky určitě Garbage.
2: Rádio Rockzone. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
5: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
2: Rádio Rockzone.

0: Máte naladěno na rádiu Rock Zone, tohle byly Ghost a pecka z poslední studiový desky Lacrima. Máme za minutku pravý poledne, takže dobrou chuť a dobrou pěť vám přeje Pišťák. Teploty venku se pohybují někde kolem 20, maxima můžou vystoupat až k 25 na Moravě a ve Slezsku, případně i vejš. No a kam dneska za muzikou zjistíte tradičně na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life. Ve Vizovicích třeba pokračuje festival Masters of Rock a my pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Podvodníci vymáhají cla na balíčky z Číny, slovenské děti nejedí zeleninu a Krejčíková postoupila v Aténách do finále. Cla na levné balíčky z Číny mohou přinést záplavu podvodných zpráv. Ty se mohou tvářit jako oficiální žádost o zaplacení celního poplatku. Na falešné SMSky z údajné celní zprávy se už nachytalo několik nešťastníků. Výrobci zmrzlin slaví, jejich prodeje byly totiž v posledních dnech naprosto mimořádné. Důvodem je na některých místech až tropické počasí. Mluvčí rozvozové společnosti Volt Tomáš Kubík říká, že zmrzlina táhne hlavně o víkendu.
2: Během vln veder stoupl zájem o toto ledové osvěžení rovnou na dvojnásobek a vůbec nejvíce objednávek jsme evidovali v neděli.
0: Vůbec největší zmrzlinovou objednávku vytvořil zákazník v Praze. Kurýr mu přivezl 44 prémiových zmrzlin v kelímcích za téměř 9 000 korun. Děti a fast foody, to je věčné téma a platí to i na Slovensku. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
3: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždeň. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Barbora Krejčíková postupuje v Aténách po druhé během měsíce do finále turnaje WTA. V semifinále česká tenistka porazila nejvýše nasazenou dánku Klaru Tausonovou, páteční přemožitelku Sáry Bejlek. 30-letá Krejčíková si dneska zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakkariové. Skotská indie-popová kapela Snow Patrol představila nový single These Alarms. V něm jako host vystupuje australská popová hvězda Kylie Minogue. Muzikanti pecku nahráli už v roce 2024 pro své album, nakonec ale vydání odložili, protože bez jejího specifického hlasu prý nebyl výsledek kompletní. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy s přeháňkama, maxima někde kolem 25. A my pojďme na rádiu Rock Zone na další muziku. Mám tady pro vás třeba Metallicu a taky Nickelback.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine na Radio Rock Zone ve 12.22.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se pohybují kolem 20, maxima čekejte někde až kolem 25 a jinak oblačno je zataženo, někde místy polojasno, někde místy přehánky. Před náma je Oakheart a Good Charlotte a společná pecka Bedroom Posters.
1: Radio Rock Zone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor s Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: T-Rex a pecka Get It On na Rádio Rock Zone ve 12.43 a pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá venku. Různě po republice prší, máme nějaké přehánky. Maxima dneska čekejte někde kolem 25, i když třeba ve Slezsku až do 29. Jinak oblačno až polojasno, místy přehánky, tak jak je to teď. V noci nás čekají minima klidně až k 5 stupňům, jasno až polojasno. No a zítra pak maxima zase někde kolem tý 25 a většinou oblačno až polojasno. Před náma další muzika, dáme třeba Linkin Park, taky Green Day a nebo R.E.M.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
4: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: All Time Low a jejich Sack Punch na rádiu Rock Zone za nějakou minutku, nějaký drbák. K tomu máme 13. hodinu a krásný raný, pravý, poctivý, nefalšovaný, tradiční nedělní odpoledne vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se pohybují kolem 20, na Moravě a ve Slezsku případně o trochu víc. Brian May má dneska narozeniny, nebo taky Robert Flynn, tedy zpěvák a kytarista Machine Head, anebo Kuba Bída ze Skyline. Tak všechno všem a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny vázne. Rusko opět útočilo na Kyjev a za pád mostu v Janově soud potrestal 32 lidí. Česko je pozadu, naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic.
2: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznisu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměly by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
0: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. Zároveň nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a prostor pro nové investice.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Nejméně jednu oběť a pět zraněných si vyžádali ruské noční údery na Kyjev, informuje o tom vojenská zpráva Metropole. Starosta města Vitalij Klíčko už dříve oznámil, že byl zasažen vícepodlažní obytný dům a na místě zasahují záchranáři. Podle ruské verze stanice BBC jsou hlášeny údery v nejméně pěti kyjevských čtvrtích. Italský soud udělil vysoké pokuty a tresty za zřícení mostu v Janově, při kterém před 8 lety zemřelo 43 lidí. Z více než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest 12 let za Mřížemi. Mezi odsouzenými jsou i další vysocí ex-manažeři.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalový šampion v Americe vrcholí. Dnešní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas v poločase přeruší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce.
3: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Super Bowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Biebera. Podle expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovního dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Kysáci pošlou do světa nové album. Oficiálně vydají živák Senehymu, kde vystoupili v roce 76, tedy v období legendární desky Destroyer. Na místě tehdy bylo úctyhodných víc než 42 tisíc fanoušků. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, maxima kolem 25. A na rádiu Rock Zone pojďme na další muziku. Před náma třeba Rolling Stones a ta kytaria.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Iggy Pop a jeho pecka Lust for Life na Radio Rock Zone ve 13 hodin a skoro 20 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se pohybují mezi 18 a 25, 25 spíš na Moravě a ve Slezsku. Jinak dneska nás čeká oblačno až polojasno, místy nějaká přeháňka, jako třeba zrovna teď v Praze. A to stačí vlastně. V noci se pak projasní, zítra čekejte oblačno až polojasno. Před náma Revivalists a jejich pecka Hardstop.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rammstein a jejich živák Pecky Strip na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, tam dnes naživo.
0: Rammstein dneska v Praze nejsou, to byste si asi všimli. Každopádně v Praze Bike Jesus nabízí dneska večer vystoupení Culture Wars. V rokový stodole na Zahrádkách Jasná páka, anebo končí Masters of Rock ve Vizovicích. Před náma Pecka od Pirátů 44 pod hladinou řeky.
2: Víc se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby. A zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Fajn počasí. Máte naladěno na rádiu Rock Zone, tohle byly samozřejmě Yes a jejich pecka Owner of Lonely Heart. Máme 13 hodin 40 minut, venku teploty v Čechách kolem 20 nebo i pod 20, na Moravě se to blíží 25. Dneska čekejte oblačno až polojasno, místy přehánky. No a maximo jsme si říkali, takže dáme další muziku a taky se s váma pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně, slyšíme se zase zítra ráno se zprávama a na rozloučenou posílám třeba System of a Down a taky Blink-182. Užijte odpoledne se Sašou Ptáčkovou a čus.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Dáváte si muziku na tělo, stále ladíte Radio Rock Zóny v čase 13.58 u mikráku, ale došlo ke střídání stráží. Teď už se vám hlásí Alexandra Ptáčková, přeju nádhernou neděli s datem 19. července 2026. Svátek dneska slaví Čeňkové, tak všechno krásný přejeme. No a bez zbytečných keců se rovnou pustíme do dalších důležitých informací. Mám pro vás samozřejmě připravený rychlej přehled zpráv. No a potom společně odstartujeme pořad Objednej si svůj song, to znamená, že až do 18 hodin budu hrát podle vás, podle vašeho přání. Tak si nějaký můžete vybrat a poslat mi ho na song@rockzone.cz nebo zavolat na 255 700 707. Koukám, kam bych vás v tomhle trošičku nečase pozvala za muzikou. Masters of Rock, víme, známe, i dnes probíhá v areálu Likérky Rudolfa Jelínka ve Vizovicích. No v Praze vám můžu nabídnout Bike Jesus, záležitost s názvem Culture Wars. No víc třeba na internetu. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Lékaři ustupují od zástěry při rentgenu. Odstřižení od Číny by vyšlo na 500 000 000 korun. A Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Olověná zástěra při rentgenu bude možná pasé. Lékaři od této ochrany pacienta před zářením totiž ustupují. Nové poznatky ukazují, že její přínos je minimální a v některých případech může pacientovi dokonce uškodit. Přesto ji část lidí stále očekává a její absence v ní vyvolává nejistotu. Lékaři přestávají používat olověné zástěry při rentgenu, protože moderní technologie výrazně snížily dávky záření. Použití ochranných zástěr může paradoxně zhoršit kvalitu snímku. Například 10-hodinový mezikontinentální let vystaví člověka srovnatelné nebo i vyšší dávce záření než několik rentgenových snímků hrudníku. Snaha Západu omezit závislost na Číně naráží na tvrdou realitu. Nová analýza poradenské společnosti Pardon ukazuje, že pokud by se Spojené státy, eurozóna a Velká Británie chtěli do roku 2050 v kritických odvětvích obejít bez Číny, museli by navíc investovat v přepočtu více než 500 bilionů korun, tedy 500 000 000 korun. Tolik by stálo vybudování výroby, výzkumu, softwaru, infrastruktury i nových dodavatelských řetězců, které dnes ve velké míře stojí právě na Číně. Pro Evropskou unii by to znamenalo výdaje téměř na úrovni zdvojnásobení současného unijního rozpočtu. Američané chtí zrušit střídání letního a zimního času. Kongresem totiž úspěšně prošel klíčový zákon, který má natrvalo ukončit posouvání hodinek. Novou reformu podporuje i prezident Trump.
2: Američané po zrušení střídání letního a zimního času volají už mnoho let. Výbor amerického kongresu tak úspěšně schválil zákon, který má trvale zavést letní čas. Reforma má silnou politickou podporu obou stran, na které se vzácně shodují demokraté i republikáni. Podle zastánců této změny přinese trvalý letní čas více světla večer, což pomůže ušetřit energii nebo například i sníží počet dopravních nehod. Pokud návrh projde i senátem, lidé v USA si přestanou posouvat hodinky už letos na podzim. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. Black hole sun, won't you come? Poslední album Soundgarden vyjde v roce 2027, tvrdí to alespoň kytarista kapely Kim. Dílo bude podle ní obsahovat nahrávky zesnulého zpěváka Chrise Cornella, který zemřel v květnu 2017. A Kim nevyloučil možnost, že by kapela po vydání alba vyrazila na turné, aby ho podpořila. Kdo bude stát za mikrofonem, ale neřekla. Friend, Na úplný závěr ještě hodíme oko na počasí. Zítra v jižní polovině Čechy většinou polojasno, v severní polovině potom spíš oblačno, přechodně zataženo, ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost i srážky ubývat. No a nejvyšší denní teploty hold trošku níž, než bychom si asi představovali, nebo mnozí z nás, 18 až 23 stupňů. Na jihu Moravy budete mít tradičně o kousek teplej, tam naměříte i 25. No a my si dáme v úvodu tedy další hodiny tady na Rádiu Rock Zone, třeba Mötley Crüe, Lucy a nebo Evanescence.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: A jsou pryč, pojďme se podívat společně na počasí. Jak to bude vypadat dneska v noci? Mělo by být jasno, až polojasno, k ránu sem tam mlha. Nejnižší teploty okolo 12 až 7 stupňů. No a zítřek nám slibuje na jihu spíš polojasno a na severu spíš oblačno, přechodně i zataženo. Ojediněle taky na severu sem tam přehánky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Denní maxima pro zítřek 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy naměříte i 25. No jo, tak to je. Pojďme si dát Cranberries, dáme si je naživo. Tady na rádiu Rock Zone zazní taky AC/DC. Za malou chvíli už jako hitovka The All American Rejects.
0: Rádio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: To je samozřejmě otázka, venkovním akcím počasí úplně nepřeje. Nicméně třetím dnem dneska pokračuje ve Vizovicích Masters of Rock 2026. Co si můžete dát dneska, tak to jsou třeba finští lordy od 18.55. Hned po nich následuje ruská deathcore banda Slaughter to Prevail. No a samozřejmě zlatým hřebem bude od 10:30 Marilyn Manson. Tady v Praze vás můžu nalákat na americkou bandu Culture Wars, která kombinuje švih 90-kovýho roku s moderním drivem, jako sobě píšou. No ale hlavně v Bike Jesus představí svoje debutový album Don't Speak. Akce je vyprodaná, nicméně známe to. Zkuste případně sílu internetu. No a nabídnu vám taky pohodovou akci v rokový stodole, kde se, jak jsem se dočetla, hraje nejenom pro lidi, ale taky pro zvířata. Dneska tedy v zahrádkách vystupuje Jasná páka. Jak jsem slíbila, až do 18 budu hrát taky podle vás v pořadu Objednej si svůj song tady na rádiu Rock Zone. Můžete si objednávat na čísle 255-700-707, to v případě, že byste se mnou chtěli slyšet, no nebo na e-mailu song@rockzone.cz. Zavolal mi David, náš věrný posluchač, tentokrát se ode mě vypřál kapelu Nightwish a jejich v podstatě už legendární pecku Amarant, tak Davide, já moc zdravím a samozřejmě posílám.
0: Rádio Rock Zone.
2: Vím, se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby. A zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to, máme 3/4 na 3 opatrně na D1, na 26,5 kilometru u Hvězdonic ve směru na Prahu. Šetří tady policie střed osobáku s osobákem. Počítejte tady se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru od Troje blokuje levý pruh bouračka 3 osobních aut. Tady tedy narůstá kolona. No a ještě skočíme do Českých Budějovic. Českým Vrbným u Bauhausu šetří opět policie bouračku 2 osobáků. I tady počítejte s nějakým omezením. A nebo si dejte v klidu další muziku. Budou to Korni.
0: Radio Rock Zone. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
5: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Stále plujete na vlnách Radia Rock Zone i v čase 14.59. Od mikrofonu vás moc zdraví Alexandra Ptáčková. Přeju pohodový nedělní odpoledne s datem 19. července. No, před náma samozřejmě další rychlej přehled zpráv a taky další hodina pořadu Objednej si svůj song, tak máš-li chuť, tak objednávej. Song@rockzone.cz 255 700 707. Tyhle ty kontakty jsou ti k dispozici. No, co mám pro vás za novinky? Něco přeci jenom ano. Hned se k tomu propracujeme ještě předtím, ale společně mrkneme, kam dneska vyrazit. Za muziku já vám můžu nabídnout pohodovou rokovou stodolu v Zahrádkách, kde právě dnes zahraje Jasná páka. No a co se počasí týče, dneska v noci teploty okolo 12 až 7 stupňů, ty nejnižší noční, jinak čekáme jasno až polojasno, k ránu sem tam mlhu. Zítra se moc nebohřejeme, ale víc řekneme za malou chvíli, teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Babiš oprašuje projekt vládní čtvrti. Rusko znovu masivně útočilo na Kyjev a tenista Tsitsipas se vrací mezi elitu. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlit v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Vězni z plzeňských Bor vyrábějí součástky do letadel. Díly pro Airbusy a Boeingy vznikají na moderních CNC strojích, a to přímo za zdmi věznice. A o práci je velký zájem, pokračuje Klára Fajstová.
2: Provoz v hotelu Hvězda, jak se Borské Káznici přezdívá, funguje ve dvousměnném režimu. Do práce pro soukromou firmu je zapojeno téměř 150 osob ve výkonu trestu. Vězni vítají možnost při výdělku. Přesto na Borech v současnosti pracuje 363 lidí z přibližně 1100 odsouzených a vazebně stíhaných. Zájem je větší, ale v březnu ukončila činnost společnost, která roky zaměstnávala trestance v kovovýrobě v hale hned vedle věznice. Ta je teď prázdná.
0: Rusko v noci podniklo na Kyjev jeden z nejsilnějších raketových útoků od začátku války. Podle ukrajinských úřadů vypálilo přes 40 balistických raket. Útok si opět vyžádal mrtvé i zraněné. Hlavním cílem byla ukrajinská metropole, kde záchranáři zasahovali u poškozených obytných domů. Ukrajina zároveň oznámila, že při nočních úderech zasáhla dva ruské ropné tankery v Černém moři.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Stefanos Tsitsipas ovládl antukový turnaj ve švýcarském Gštádu. Ve finále porazil Belgičana Collignona ve třech setech a získal 13. titul ATP. Řecký tenista se z turnajového triumfu raduje poprvé od loňského března. Od té doby se v žebříčku propadl z elity až do 9. desítky. Britský hudebník Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s kapelou Oasis při letošním uvádění do rock'n'rollové síně slávy. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Collins se s ním i s dalšími nominovanými, jako jsou Billy Idol nebo Wu-Tang Clan, potká už na společném předceremoniálním obědě. Na pětou atmosféru se ale Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collins tak nenávidí, lakonicky odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny. Tak to vidíte, lidi jsou různý. Pojďme se podívat na počasí závěrem. Zítra na severu Česka spíš oblačno, místy se objeví přehánky a na jihu čekáme spíš polojasno a bez srážek. Odpolední teploto vystoupí na 18 až 23 stupňů, no na jižní Moravě tam budete mít ochloupek líp, naměříte až 25. Tak jo, máme to za sebou, stejně už čekáte na další muziku, tak já vám ji posílám. Za chviličku už tady na Rockzone Alice Cooper, taky Bon Jovi, Kabáti, Noa nebo Counting Crowns.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jasně, kratunká přestávka, 15 hodin 16 minut, bacha tady v Praze ve Strahovském tunelu ve směru od Troje, stále ještě nepříjemnosti ohledně bouračky tří osobáků. Měli byste se na místě zdržet, pravděpodobně je tam ještě kolona. Jinak na trase ze Slovenska na Valašském meziříčí u Bumbálky zasahují záchranáři a policie u havárky motorkáře. S omezením počítejte i v těchto místech a na Českokrumlovsku v Černý v Pošumaví zasahují opět záchranné složky u střetu dvou osobních aut. Tento tady počítejte s kratším zdržením. Hlavně šťastnou cestu a co si dáme dál tady na Radio Rock Zone, užijeme si Jimiho Hendrixa, tentokrát ale v živý verzi ještě předtím. Mr. Big jako hitovka, krásná pecka od kapely Europe.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Radio Rock Zone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
0: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Ano, prosím, pěkně to samozřejmě bomrkneme. Půl čtyřka na krku a já mám tady pro vás nějakou nabídku. Ve Vizovicích dneska samozřejmě poslední den festivalu Masters of Rock, který by měl tedy vyvrcholit fenomenálně. Dokonce prý organizátoři slibují, že tak, jako to Masters of Rock nikdy nezažilo. V půl jedenáctý totiž nevystoupí nikdo menší než Marilyn Manson a mělo by to být teda obrovský, takže kdo se chystáte, tak si to moc užijte. Ještě předtím, ale třeba od sedmičky, Lurdy, finská partička nebo ruská deathcoreová banda Slaughter to Prevail. Tady do Prahy bych vás mohla pozvat na Culture Wars, to v případě, že by byly ještě volné vstupenky, což nejsou. Nicméně nevím, jakou máte zkušenost vy, já mám zkušenost, že na internetu vždycky se někdo snaží na poslední chvíli udat z nějakého důvodu. Tak pokud byste chtěli vyrazit do Bike Jesus na tuhle zajímavou kapelu, která navíc do Prahy přiveze debutový album Don't Speak, zkuste to. No a do třetice vám ještě nabídnu na pohodový rokový stodole v zahrádkách Jasnou páku. Ať už vyrazíte kamkoliv, moc si to užijte. No a my si pojďme dát Eventejšu.
0: Radio Rock Zone.
2: Queen se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Další pecka na přání letí Klance, která mi na song@rockzone.cz do pořadu Objednej si svůj song napsala. Ahoj, zahraj prosím Missin od kapely Nightwish, mám trochu splín. Díky moc, Lenka. Hele, úplně to chápu, Leni, ono je občas potřeba se do toho pořádně ponořit, ono totiž, když se v tom člověk malinko pohrabe, tak se o to rychlejc potom dostane nad hladinu, nebo aspoň taková je moje zkušenost. Tak hele, posíláme a samozřejmě ti brzo líp.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jasně, mrkneme na to, máme 3:15, a to přesně. Opatrně tady v Praze v ulici k Barandovu ve směru centra u křižovatky s ulicí k Austisu. Tady došlo k bouračce rovnou 3 osobáků. Počítejte na místě s asi 10-minutovým zdržením. Na trase z Karlových Varů na Prahu u Petrohradu šetří policie taky bouračku, ale 2 osobních aut kolona má aktuálně okolo 1 km. S omezením počítejte taky v opačném směru. No a na Šumpersku v Rapotíně čerstvá bouračka v Jesenické ulici, opět 2 osobní auta v sobě a provoz v místě zpomaluje. Snad dojedete bez nějakých problémů domů. K tomu vám možná udělá radost Sail Whale od kapely Rasmus.
0: Radio Rock Zone.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: System of a Down dozněli tady na Radio Rock Zone přesně v 16 hodin. Od mikráku už se hlásí Alexandra Ptáčková. Přeju vám krásný nedělní odpoledne s datem 19. července 2026. Musím se přiznat, že vždycky musím očima zkontrolovat, jak je to dneska den, poněvadž nevím, jak jsou ty prázdniny, jak to tak všechno běží, nevím, možná to máte podobně, tak třeba vám tato informace, že 19. červenec trošku vyjasní ten den. Čeněk, prosím pěkně, dneska slaví svátek a Čeňka taky, to jsem snad ani neslyšela, tak pokud je máte kolem sebe, nezapomeňte na ně, můžete jim třeba poslat nějakou pěknou pecku, a to díky pořadu Objednej si svůj song. Samozřejmě objednávky song@rockzone.cz nebo 255 700 707. No a já vás rovnou pozvu za nějakou muzikou. Samozřejmě ve Vizovicích Masters of Rock 2026 dneska až do hluboký noci. Skvělý program, víc si řekneme, ale za chvíli. Tak vám nabídnu ještě třeba Jasnou páku, která dneska vystoupí v příjemný rokový stodole. To jsou prosím pěkně zahrádky. No a co se počasí týče, dneska v noci teploty okolo 12 až 7, jinak jasno až polojasno, kránu bacha na mlhy. Zítra se úplně nebohřejeme, denní maxima do 23. Víc za chviličku, teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Končí cenové stropy pro naftu a benzín. U Jižní Ameriky se potopil trajekt a fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Pohonné hmoty v Česku před koncem státní cenové regulace zdražují. Některé čerpací stanice zvýšily od pátku cenu benzínu až o korunu a nafty ještě výrazněji. Od zítřka pak budou provozovatelé po více než 3 měsících určovat ceny znovu bez státních stropů. Podle analytiků zdražování bude pokračovat hlavně u nafty. K určování cenových stropů nafty a benzínu jsme přistoupili v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. V ostravské zoo se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata. Porod byl pro chovatele překvapením, protože očekávali nový přírůstek až na podzim, pokračuje Eva Panošová.
2: Až donedávna měli totiž ve stádu samce menšího vzrůstu, což byl handicap při páření. Loni se proto rozhodli pro výměnu samců. Přivezli zkušeného 5letého z Liberce, který se samicemi rychle zžil. A vzhledem k tomu, že žirafy jsou březí 14 měsíců, nikdo porod teď v létě nečekal. Mládě se ale má k světu a je dobře vyvinuté. Je tedy jisté, že jeho otcem je ten původní malý samec. Žirafy Rothschildovy chová ostravská zoo již bezmála 40 let a dosud se v Ostravě narodilo 17 mláďat. To nejnovější mohou lidé spatřit z vyhlídky nebo při projížďce Safari Expressem.
0: Pobřeží jeho americké Guajany se potopil trajekt. Na palubě bylo 116 lidí. Záchranářům se zatím podařilo zachránit nejméně 53 cestujících a pátrání po dalších pokračuje. Příčina neštěstí zatím není podle místních úřadů známá.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Dnešní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas v poločase přeruší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce. Víc už Hedvika Miller.
3: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Super Bowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Biebera. Podle řady expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovního dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu.
0: A podíváme se i do světa filmu, do kina. Totiž můžete zaskočit narozeninový snímek po večerce. Film režiséra Dana Pánka vás vezme na autentickou jízdu plnou ohně, prvních lásek a nezapomenutelných nočních dobrodružství.
4: Manažér Kráťa přebírá chátrající dětský tábor plný chaosu.
5: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, jistotá ty.
6: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Situaci navíc zkomplikuje příjezd jeho dávné lásky Anešky v roli přísné hygieničky a jejího partnera, Kráťova starého rivala.
5: Jsi na mě po těch 20 letech prostě pořád naštvaná, co?
7: Nerozumím.
5: Jsem prostě mladý a blbej.
7: Byl zde byl.
4: Ten má z pozemky dravé plány, což rozpoutá boj o záchranu letních vzpomínek.
0: No tak jo, a na úplný závěr ještě počasí, však jsem vám to slíbila. Zítra se nám ta republika tak lehonce rozdělí na dvě půlky. Na severu Česka můžete čekat hlavně oblačno, místy se objeví přehánky. No a na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě tam budete mít i 25. No a co si dáme teď na Radio Rock Zone, jsou to Red Hoti, Vanastovky anebo Vanilla Sky, tak si je užijte.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, nám už se hlásí Lenka, která ví, jak to aktuálně vypadá. Ahoj.
2: Ahoj, Sašo, hezké odpoledne. V ulici k Barandovu ve směru z centra u křižovatky s ulicí Kaustisu došlo ke stresu 3 osobních aut, počítejte s 10-minutovým zdržením. Ucpaný je příjezd do Kvelské od Novopatské ve směru od Černého mostu a regulí provoz Blance ve směru do Troji, kolona je od Dobříské. V Global Assistance, Lenka.
1: Leni, děkujeme, já připojím Ostravu. Ve Frištátské ulici zasahují záchranné složky u bouračky dvou osobních aut, takže i v těchto místech projíždějte opatrně. Co si dáme dál tady na Rock Zone? Budou to Guns N' Roses, tentokrát v živý verzi, ještě předtím, ale Ozzy Osbourne jako hitovku si skočíme zašopovat s kapelou Strokes.
0: Radio Rock Zone.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: ľúbiš leto? Tak jedine s Rádiem Rock Zone.
1: Wake up!

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: To vám samozřejmě povím, nebo vám dám alespoň takovej návrh. No, ve Vizovicích samozřejmě probíhá poslední den festivalu Masters of Rock. Jak jsem koukala na webovky, tak je tam trošku problém s proudem, protože Vizovice byly, možná ještě v tuhle chvíli jsou bez proudu, nicméně hlavní stage určitě jede na generátory. Takže budeme moc držet palce, abyste tam byli všichni v pořádku, aby show třeba kapel Lordy Slaughter to Prevail a potom samozřejmě velkolepýho závěru festivalu v podobě velkolepý tedy show Marilyna Mansona mohla bez problémů proběhnout. Mám pro vás samozřejmě i alternativu, a to v případě, že ve Vizovicích nejste. A pokud se pohybujete třeba po Praze, můžu vám nabídnout zajímavou akci, která probíhá v prostoru By Jesus. Sice je tedy vyprodaná, nicméně určitě si myslím, že byste lístky někde splašili, poněvadž bejvá to tak, že občas někdo onemocní. Culture Wars, americká partička, který to tedy alespoň fanoušku podle fanoušků pořádně šlape. Navíc v By Jesus dneska představí debutový album, to se jmenuje Don't Speak. Tak to je jedna varianta, no a nebo vás můžu pozvat do zahrádek, kde ve skvělý rockový stodole dneska vystoupí Jasná páka. No, my si dáme samozřejmě další pecku na přání, poněvadž pořád objednej si svůj song stále běží. Ahoj Alexandro, prosím zahraj cokoliv od kapely Pretty Reckless. A to pro všechny posluchače, kteří tráví neděli v práci. Díky moc, Aleš. Aleš, je skvělý nápad, ano, myslím si, že nám všem, který trčí někde v nějaký robotě, přijdou Pretty Reckless k chuti a já posílám tuhle.
0: Rádio Rock Zone.
2: Vín se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s bestravami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme to omrknout, 16 hodin 52 minut opatrně tady v Praze v ulici Podchodovém na Kruháči. Dvě osobní auta v sobě, počítejte s kratším zdržením. Metropole podruhý mezi Březiněvsí a Ďáblicema v Ďáblické ulici, taky bouračka dvou osobních aut, i tady nějaký omezení. Na trase z Rakouska na Brno na příjezdu do Mikulova zasahují záchranáři a policie u havárky cyklisty. Na místě kolony, a to v obou směrech, tak s tím počítejte. No a na dálnici D10 na 46,5 kilometru ve směru na Turnov havaroval osobák, i tady počítejte s omezením. Šťastnou cestu samozřejmě přeju, za chvíli už Chad Kruger. No a my si dáme v celou nějaký čerstvý informace.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.
6: Muzika na tělo.

0: Dáváte se Radio Rock Zone, stále posloucháte Muziku na tělo, máme 16 hodin 59 minut, pohodový odpoledne přeje tady od mikrofonu Alexandra Ptáčková. No my se podíváme samozřejmě na další čerstvé informace, které jsem vám slíbila, ale ještě předtím taky mrkneme na počasí a pozveme se za muzikou. Jak to bude vypadat dneska v noci? Teploty okolo 12 až 7 stupňů, jinak jasno až polojasno, kránu sem tam mlha, tak ať to víte. Zítra se moc neohřejeme, teploty maximálně na 23, jasně, na jihu Moravy 25 samozřejmě. Nějaká přeháňka, ale více řekneme za malou chvilku, teď tedy slíbená muzika. Můžu vám nabídnout třeba v zahrádkách v Rokový stodole partičku Jasná páka. No a podíváme si i na Masters of Rock, který dneska běží posledním dnem, ale za malou chvíli v hudební zprávě. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dálniční zámky zůstanou v dalších letech stejně drahé. Krejčíková si zahraje v finále tenisového turné v Aténách a podíváme se na Masters of Rock. Ceny dálničních známek mají zůstat i v příštích letech beze změny. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že to neohrozí financování nových silnic a dálnic. Ředitelství chce příští rok získat od státu celkem 90 miliard korun na pokračování rozestavěných projektů i zahájení nových staveb. A podle Mátla pak budou po roce 2029 potřeba na výstavbu dopravní infrastruktury ještě výrazně vyšší částky. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně nebezpečí jak v opravdovém, tak digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas, pokračuje Michal Ransdorf.
2: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
3: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
2: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
4: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být za pár let nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
2: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí.
0: Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hackři.
5: Páchatelia vyvolávajú časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Balko, Slovensko.
1: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Barbora Krejčíková si dnes zahraje finále turnaje WTA v Aténách. O trofej se večer utká s domácí Marií Sakariovou. Její krajan Tsitsipas pro změnu vyhrál turnaj ve švýcarském Gstaadu, když ve finále porazil Belgičana Collignona 2-1 na sety. A ve švédském Bastadu se dařilo Rusovi Rublujovovi. Získal tam titul po vítězství nad Italem Darderim po setech 6-4 a 6-3. Vizovickou likérku Rudolfa Jelínka dnes večer pohltí temnota. 22. ročník metalového festivalu Masters of Rock totiž vyvrcholí velkolepou show kontroverzní americké legendy Marilyna Mansona. Ten na hlavní stage odpálí svoji industriální metalovou smršť a fanouškům naživo představí i čerstvé novinky z chystaného alba One Assassination Under God. Podle pořadatelů čeká festivalový dav rituál plný provokace a chaosu, jaký vizovice za celou svou historii ještě nezažili. Tato show startuje v 10:30. A já připojím ještě aktualitu. Pořadatelé informovali, že bouřka v regionu odstavila veškeré elektrické sítě. No a z tohoto důvodu má v této fázi festival určitá omezení. Organizátoři zprovoznili hlavní scénu, ta teď jede na generátory. Druhá scéna, stánky a další věci, které jedou na pevnou síť, se rozběhnou, jakmile bude závada odstraněna. Celé Vizovice a okolí jsou totiž kompletně bez proudu. Tak snad to bude v pohodě, moc držíme palce, alespoň tady na rádiu Rockzone dáme si další muziku. 17:05 a před náma Mötley Crüe, taky Hellstorm, Nirvana nebo Offspring.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 5 hodin 20 minut, Lenka na drátě, samozřejmě Leni, jak jsme na tom, ahoj.
2: Čau Sašo, hezké odpoledne. V Nuslích v Mojmírově ulici bourala dvě osobní auta. V ulici Podchodovém na Kruhovém objezdu se srazila také dvě osobní auta. Kolona je na východní části Pražského okruhu ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a sjezdem na Běchovice. A doprava zpomaluje v Novopatské ve směru do Letňan před Belskou. Z Global Assistance, Lenka.
1: Dobře, díky. Já ještě doplním D1 na 207. kilometru u Tvarožný ve směru na Ostravu. Došlo bůračce dvou osobáků. Projedete, ale s omezením. Co si dáme dál tady na rádiu Rock Zone? Živák od partičky YouTube, to bude skvělý. Loufanánek Hagen a Alkehol ještě předtím. No a jako hitovku, skvělou pecku In the Stars, Rolling Stones samozřejmě.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
5: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Mrkneme na to, to je jasný, 5:30, 6 minut navrch a mám pro vás tady nějakou nabídku muziky. Tak přátelé, můžete, pokud tedy jste nebo teprve razíte do Vizovic na festival Masters of Rock, si dneska užít třeba ještě skvělý Lordy, ruskou deathcoreovou bandu Slaughter to Prevail, no a samozřejmě od 10:30 jako vrchol celého festiáku Marilyna Mansona. Nicméně vypadá to, že problémy s proudem, který po silných bouřkách v regionu vypadl v celých Vizovicích, stále ještě trvá, tak držme palce, ať to tam všechno dobře dopadne. Zahrádky a jasná páka v moc příjemném prostoru Roková stodola, to je další nabídka. No a americká parta Culture Wars dneska bude vystupovat v pražském prostoru By Jesus, koncert je ale vyprodaný. Pokud se chystáte, určitě si užijete i představení debutového alba Don't Speak. No a my si dáme další muziku, já vám posílám třeba Alice Coopera.
2: Víc se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

A poslední dnešní objednávka v pořadu Objednej si svůj song tady na Radio Rock Zone na číslo 255 700 707. Neváhal a zavolal mi Samuel, poprosil mě o pecku Emptiness Machine, samozřejmě od kapely Linkin Park, protože jednoduše jí má rád a já to naprosto chápu. Same díky a posílám.

Rádio Rock Zone, muzika na tělo. Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Přesně tak, 5:49, bacha tady v Praze v Nuslích v Mojmírově ulici, dva osobáky po bouračce, takže opatrně. V ulici Podchodovém na Kruháči je taky dvě osobní auta po bouračce, tady počítejte s nějakým kratším zdržením. Na trase z Tábora na Prahu u Mrače, prosím pěkně, šetří policie, střed dvou osobních aut s kolonou počítejte už od Benešova. No a mrkneme i na dálnici D1 na 211. kilometru ve směru na Brno, došlo v koloně k bouračce dvou osobách. Nehoda je odstavena na Krajnici, přesto počítejte se zdržením. No a třeba právě za volant i další muzika, budu to Rammstein.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Já myslím, že by to šlo. To byly Monesky na legendární záležitost a cover Back Again tady na rádiu Rock Zone. 17 hodin, 58 minut. Já, Alexandra Ptáčková, vás nejenom od Mrkráku moc zdravím, ale taky přeju. Vinčuju pohodovou neděli s datem 19. července. Všechno krásným čeňkům a čeňkám, který ho dneska slaví, alespoň doufám tedy. No a co k těm oslavám? Dáme si samozřejmě další muziku a mám pro vás připravený čerstvej, rychlej přehled zpráv. Okoukneme taky počasí a podíváme se, kam dneska vyrazit za muzikou. Počasím tedy začneme. Dneska v noci nejnižší noční teploty okolo 12 až 7 stupňů. Jinak čekáme jasno až polojasno. K ránu sem tam nějakou mlhu. Zítra to nebude úplná hitparáda, nebude na koupání 18 až 23 stupňů. Možná to teda někomu z vás nevadí, mě teda jo. No a ta republika se tak lehce rozdělí. Na jihu bude spíš polojasno, na severu zataženo a nějaký drobný déšť. Ale podrobněji se samozřejmě na počasí podíváme ke konci zpráv. Kam dneska za muzikou pozvu vás do rokový stodoly, do zahrádek, na jasnou páku. To bude určitě příjemný večer. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Východem Česka se prohnaly bouřky, zemřel známý sexuolog a politik Jaroslav Zvěřina a Okamura bude jednat v Číně. Silné bouřky zasáhly jihovýchod a východ Česka. Meteorologové pro část Moravy zpřísnili výstrahu na vysoký stupeň nebezpečí. Na jižní Moravě hasiči odpoledne vyjížděli k desítkám zásahů kvůli popadaným stromům, poškozeným střechám a přetrženému vedení vysokého napětí. Bouřky mohou provázet nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy i přívalové deště. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina, patřil k nejvýznamnějším osobnostem české sexuologie a dlouhá léta vedl sexuologický ústav v Praze. Věnoval se také výuce na Univerzitě Karlově a podílel se na rozvoji sexuální výchovy v Česku. Po roce 1989 vstoupil do politiky, byl poslancem i europoslancem za ODS. Po odchodu z politiky se vrátil k odborné práci. Předseda sněmovny Tomio Okamura letí na návštěvu Číny. Před cestou jednal s ministerstvem zahraničí a také s českými tajnými službami. Následně nevyloučil, že otevře také případ zadrženého Čecha. Hlavním cílem návštěvy je ale podle něj podpora obchodu, cestovního ruchu a obnovení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou. Cestu přitom kritizuje část opozice kvůli napjatým vztahům mezi Prahou a Pekingem.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Dnešní večer patří největší sportovní a nejen sportovní události planety. Ve finálovém zápase fotbalového mistrovství světa se od 21 hodin utká Argentina se Španělskem. Detaily připojí náš sportovní reportér Tomáš Zemánek.
2: Hezký fotbalový den. Potká se takticky nejlepší tým turnaje, skvěle hrající Španělsko a jeho možná nejurputnější, nejbojovnější výběr z Argentiny. Předem se celý svět dívá hlavně na její hvězdu Lionela Messiho. Nejúspěšnější hráč fotbalové historie svůj tým dotáhl k příležitosti na obhajobu světového triumfu. Ta se nikomu nepovedla už 64 let. Messi na turnaji prozatím nasázel 8 gólů, čímž dalece převýšil pouze jednogólovou hvězdu Španělů, 19-letého Lamina Yamala. Nejlepší fotbalista současné generace se střetne s hlavním kandidátem na svého nástupce a dost možná uvidíme nejsledovanější sportovní přenos v historii, který se může přiblížit 2 miliardám diváků.
0: Kysáci pošlou do světa nové album. Oficiálně vydají živák z Anaheimu, kde vystoupili v roce 1976, tedy v období legendární desky Destroyer. Na místě tehdy bylo úctyhodných víc než 42 tisíc fanoušků. Na úplný závěr ještě počasí, však jsem vám to slíbila. Zítra bude na severu Česka hlavně oblačno, místy se objeví přehánky. No a naproti tomu na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty by měly vystoupit na 18 až 23 stupňů. Na jižní Moravě budete mít tepleji. Tam naměříte i 25. No, my se dáme na Rock Zone samozřejmě další muziku. Budou to Queenie, Evanescence, taky Fade No More, nebo Sum 41.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No tak, milí rockzouňáci, máme 18 hodin, 17 minut k tomu, no a já mám na trátě ještě naposledy Lenku, která nám poví, jak to jezdí. Ahoj.
2: Ahoj, Sašo, hezký večer. Silný provoz je v Novopatské ve směru do Letňan před Bilskou a doprava zpomaluje na Pražském okruhu z dálnice D1 na letiště před Ořechem. Jinak je provoz v Praze plynulý a bez komplikací. Global Assistance, Lenka.
1: Díky moc. Já ještě doplním trasu z Moravský Třebový na Mohelnici u Žipotína. A tady šetří policie havárie osobního auta s kratším zdržením, pak počítejte v obou směrech. Co si dáme dál tady na Rockzone? Budou to Garbage, a tentokrát ale naživo, tak vypsaná fixa a jejich hitovka, bylo to jistý.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
4: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Je to tak, pojďme se na to podívat. Půl sedmička, jestli se ptáte, proč bude zítra tak chladno, tak protože my jsme si poprvé v životě pořídili bazén, prosím pěkně, tak přece byste nečekali, že bude krásný počasí. Nedělám si srandu, ale zítra se opravdu příliš neohřejeme, bude 18 až 23 stupňů, možná jsou mezi vámi tací, kterým tyhle ty nižší teploty dělají dobře. Ale pojďme se podívat hezky po pořadě, jak to bude vypadat nejprve z dnešní nocí. Ta by měla být jasná až polojasná, k ránu se bude sem tam tvořit mlha. Noční teploty, ty nejnižší 12 až 7 stupňů. No a zítra na jihu spíš polojasno a poměrně klid a na severu spíš oblačno, přechodně i zataženo a ojediněle taky místy přeháněky. Večer bude oblačnost i srážky ubývat. No a denní maxima, jak už jsem naznačila, 18 až 23 stupňů. Na jihu Moravy budete mít 25. Co si dáme dál? Já mám pro vás Easy Top. Doufám, že vás potěší i Ozzy Osbourne a nebo Eddie Vedder.
0: Radio Rock Zone.
2: Queen se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je 18.45 teď právě, opatrně tady v Praze v Vysočanech, v Novovysočanské ulici, kde došlo k bouračce dvou osobních aut. Počítejte s nějakým omezením. Přesuneme se na D1 na 39. kilometru za Divišovem ve směru na Prágl, blokuje levej pruh. Střed tří osobáků dokonce, prosím pěkně, počítejte tedy s kratší kolonou, a když se mrkneme na Rokycansko u Strašic ve směru od Olešné, šetří policie bouračku osobáku s nákladákem. I v těchto místech pozor. Co si dáme do konce hodiny? Je to jasný, jsou to tři balinkyni.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
10: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: i když léto, tak s Rock Zonem a taky s kapelou System of a Down, která nám dozněla na vlnách Rock Zonu přesně v 19 hodin. Krásný a pohodový večer vám přeje od mikráku Alexandra Ptáčková. Dneska neděle 19. červenec, Čeňkové slaví svátek, to jen tak pro pořádek. Já mám pro vás samozřejmě taky připravený rychlý přehled zpráv, čerstvý informace. Hned se do toho pustíme, jenom taky hodíme oko na počasí. Možná vás bude zajímat, že alespoň doufám, se nám dneska bude spát příjemně, poněvadž nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 12 až 7 stupňů a to už teda podle mě jde. Bude jasno až polojasno, k ránu se můžou vytvořit mlhy, tak ať to víte, zítra teploty do 23, respektive 25. Kde přesně, řekneme si za chviličku. Teď už tedy všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vystrčil chce opozičního kandidáta na prezidenta, Karlovarsko se chystá na úbytek žáků a studentů a Kongo dál bojuje s ebolou. Vystrčil chce, aby opozice postavila do prezidentské volby v roce 2028 vlastního kandidáta. Petra Pavla by podle předsedy Senátu za ODS měla podpořit až ve druhém kole, pokud se utká s kandidátem z Babišovy koalice. Miloš Vystrčil tvrdí, že Babiš a jeho vláda se snaží prezidenta oslabit kvůli příští volbě hlavy státu. Pavel zatím znovu zvolení jen zvažuje a definitivně se chce rozhodnout příští rok. Potvrdil to v prezidentském speciálu iDnes.cz. Vystrčil zároveň uvedl, že s vlastní kandidaturou na prezidenta nepočítá. Karlovarský kraj se připravuje na úbytek žáků. Celkové počty budou kvůli demografii klesat na základních školách, ale i ve školkách. Situaci může lokálně změnit třeba příchod silného investora, jako třeba v Chebu. Možná i proto je místostarostka západočeského města Ilona Medunová optimistická.
2: V základních školách máme počet tříd a žáků stabilní a v tuto chvíli žádnou reorganizaci nepřipravujeme. V mateřských školách musíme reagovat na novou povinnost z minimálního počtu 180 dětí ve školském zařízení. Tam organizační změny nastanou, ale jejich podoba není ještě zvolena.
0: Další cestou, jak se vyhnout zavírání škol a školek, by mohlo být umožnění sdílení některých činností nebo širší spolupráce mezi menšími obcemi a městy. V Kongu se dál šíří extrémně nebezpečná ebola. Úřady nově evidují přes 2200 potvrzených případů a téměř 900 lidí nákaze podlehlo. Boj s epidemií komplikují útoky na zdravotníky i stávka části zdravotnického personálu kvůli nevyplaceným mzdám. Proti ebole zatím neexistuje schválená vakcína ani cílená léčba.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Belgičan Evenepoel vyhrál 15. etapu Tour de France. Belgický cyklista porazil ve spurtu Tadeje Pogačara, který dál vede průběžné pořadí závodu. Druhý muž celkové klasifikace Jonas Vingegaard po pádu odstoupil kvůli zranění ramene. Pogačar má před závěrečným týdnem náskok 5 minut a výrazně se přiblížil 5. triumfu na Tour. Poslední album Soundgarden vyjde v roce 2027, tvrdí to alespoň kytarista kapely Kim Thayil. Dílo bude podle něj obsahovat nahrávky zesnulého zpěváka Chrise Cornella, který zemřel v květnu 2017. Thayil nevyloučil možnost, že by kapela po vydání alba vyrazila na turné, aby ho podpořila, kdo bude stát za mikrofonem, ale neřekl. Na úplný závěr ještě pohled na počasí. Zítra čekejte na severu hlavně oblačno, místy se objeví taky přehánky. Na jihu naopak bude polojasno a den bez srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů na jižní Moravě, pak naměříte až 25 stupňů. No před náma další muzika, dáme si třeba Shinedown, Red Hoty, no a stylově Mobiho.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, hodíme to očko, 19.19, něco si přejte. V Praze na Strakonický ve směru do centra za Barandovským mostem šetří policie bouračku autobusu s motorkářem, počítejte s kratším zdržením. V Praze podruhý v Průmyslový ve směru na Hostivařu sjezdu na Jižní spojko došlo k bouračce dvou osobáků, je tady nějaké omezení a na Českokrumlovsku mezi Brlohem a Novou Vsí šetří policie havárii osobního auta. S opatrností byste ale místem měli projet, tak si pojďme dát z Brusu novou muziku jako hit si dáme Marmouzec, Cutback, no a hned potom Luci a nebo Tarjo naživo.
0: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Radio Rock.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Ano, prosím pěkně, než se pustíme do další muziky, já mám pro vás moc pěkný kousky, tak se samozřejmě mrkneme na počasí. Dneska v noci za mě teda paráda, 12 až 7 stupňů nejnižší teploty, jasno až polojasno, k tomu jsem tam nějaká mlha. No a zítra na jihu povětšinou polojasno a beze srážek. Na severu naopak bude oblačno, přechodně i zataženo a ojedinělé se vyskytnou přehánky. Večer ale bude oblačnost i srážky ubývat. Denní maxima pak 18 až 23 stupňů na jihu Moravy, tam budete mít o kousek tepleji i 25. Slíbená muzika před náma, budou to Clash, Rammstein a nebo Papa Roach.
0: Radio Rock Zone.
2: Vín se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s bestranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby. A zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, načneme to v Praze. Na Velký ohradě v Červeňanského ulici došlo k úniku plynu. Místo je neprůjezdní, tak s tím počítejte. Na Strakonický ve směru do centra za Barandějákem šetří policie bouračku autobusu s motorkářem. Tady počítejte s kratším zdržením. No a v Průmyslový ve směru na Hostivař u sjezdu na jižní spojku taky bouračka dvou osobáků tentokrát, takže počítejte s omezením. Podíváme se ještě na trasu z Přeštic na Plzeň u Horní Lukavice. Šetří policie taky bouračku, tentokrát osobního auta s nákladňákem, s opatrností byste měli projet. No a na Rokycansku u Strašice ve směru od Olešné, potom bouračka osobáku a nákladňáku, i v těchto místech nohu z plynu. Pojďme si dát Evanescence.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: MC5 a Tomorrow dozněli na rádiu Rock Zone za minutu 20. hodina. Krásný a pohodový večer vám přeju. Já Alexandra Ptáčková, dneska neděle 19. červenec. Čeňkové slaví svátek, tak já ještě jednou popřeju všechno krásný, pokud je mezi vámi nějaký milovník roku. No, před náma taky poslední společná hodina, tu otevřeme samozřejmě čerstvýma informacema a taky pohledem na počasí. Jak to bude vypadat dneska v noci? Za mě teda příjemný, nejnižší noční teploty okolo 12 až 7 stupňů, jinak jasno až polojasno. K ránu se může vyskytnout mlha. Zítra teploty do 23, někdo bude pršet, někde ne, ale víc řekneme za chviličku po zprávách. Pojďme na ně, je tady všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vláda upraví podmínky pro pobyt cizích vojáků, stát připravuje proteinový plán a na Slovensku mají problémy děti z chudých rodin. Vláda připravuje nová pravidla pro pobyt zahraničních vojáků v Česku. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 předložit nový zákon, který upraví jejich působení i fungování obranných dohod se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Současná pravidla platí už od roku 2000 a podle Babišovy vlády potřebují modernizaci. Stát chce podpořit pěstování plodin s větším množstvím bílkovin. Ministerstvo zemědělství se chce zaměřit hlavně na hrách, soju nebo další luštěniny. A to proto, aby naše země byla méně závislá na dovozu. Projekt nazvali úředníci proteinový plán. Osevní plocha luskovin a bílkovinných plodin přitom v Česku klesá. Meziročně dokonce o 18 stovek hektarů. Každý šestý mladý Slovák končí školu bez výučního listu a maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin. Není jen sociální, ale také ekonomický.
2: Najviac mladých ľudí vypadne zo vzdelávacieho systému už po základnej škole. Problém sa netýka iba detí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zřítila v areálu Sokolovny část tribuny. Lehce se zranili dva lidé, které záchranáři převezli do nemocnice. Příčinu nehody teď zjišťuje policie. Britský hudebník Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s kapelou Oasis při letošním uvádění do rock'n'rollové síně slávy. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Collins se s ním i s dalšími nominovanými, jako jsou Billy Idol nebo Wu-Tang Clan, potká už na společném předceremoniálním obědě. Napjatou atmosféru se ale Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liam Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collins se tak nenávidí, lakonicky odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny. No jo, pojďme si dát ještě počasí závěrem. Na severu bude zítra hlavně oblačno, místy se objeví i přehánky. Na jihu naopak polojasno, den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Na jižní Moravě můžete naměřit i 25 stupňů. No a před náma samozřejmě další muzika. Pevně doufám, že vám udělají dobře Survivor, taky Liquido a nebo No Doubt.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Příští týden proběhne festival Benátska a můžete se těšit na celou řadu skvělých kapel, jako jsou třeba Roxette, no a nebudou chybět ani Škvoři, který na Benátský vystoupí příští pátek. No a my si tuhle říznou kapelu příští pátek samozřejmě v 8 večer dáme i na Rock Zone, a to v případě, že na Benátský nebudete a stejskalo by se vám, tak si s náma můžete dát příští pátek Škvory naživo. Teď ale tady, v tuhle chvíli na Rock Zone In Excess, dáme si je naživo, v živý verzi, přesně tak. No a ještě předtím Kabáti, anebo skvělá nová záležitost od partičky Foo Fighters, jako hitovka. Je to Window.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
2: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Před další muzikou malá přestávka, 8:30, 1 minuta k tomu. Dneska v noci nejnižší teploty okolo 12 až 7 stupňů, v údolích můžete naměřit i 5, jinak bude jasno, až polojasno, kránu sem tam mlha, tak ať to víte. Zítra na jihu povětšinou polojasno a beze srážek, naopak na severu spíš zataženo, ojedinělé místy přehánky, večer bude oblačnost i srážky ubývat. Denní maxima 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy trošičku tepleji, tam naměříte i 25. Pojďme si dát Bon Jovi a taky Ghost.
0: Radio Rock Zone.
2: Vím, se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby. A zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Tak to byly Bon Jovi na rádiu Rock Zone, 20 hodin 41 minut. Já, Alexandra Ptáčková, se s váma pro dnešek rozloučím, přeju krásný zbytek neděle, takhle je to správně. Odpočíňte si a taky dobrý start do nového pracovního týdne, pokud ho máte. A budu se na vás těšit zase zítra úderem 14. Do té doby čus.
1: Rádio Rock Zone. Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
1: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
2: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky zůstanou v dalších letech stejně drahé. Babiš se vrací k projektu vládní čtvrti a hokejové mistrovství světa v příštím roce otevře zápas pod širým nebem. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ceny dálničních známek mají zůstat i v příštích letech beze změny. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že to neohrozí financování nových silnic a dálnic. Ředitelství chce příští rok získat od státu celkem 90 miliard korun na pokračování rozestavěných projektů i zahájení nových staveb. A podle Mátla pak budou po roce 2029 potřeba na výstavbu dopravní infrastruktury ještě výrazně vyšší částky. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlit v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hekři.
2: Páchatelia vyvolávají časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchatelmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekejte na severu země hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

the absolute first, the sophisticated grave.

Christ,

Queen se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s bestravami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vystrčil chce opozičního kandidáta na prezidenta, končí cenové stropy pro naftu a benzín a Kongo dál bojuje s ebolou. Jsou tu další zprávy, které pro vás má Alexandra Ptáčková. Vystrčil chce, aby opozice postavila do prezidentské volby v roce 2028 vlastního kandidáta. Petra Pavla by podle předsedy Senátu za ODS měla podpořit až ve druhém kole, pokud se utká s kandidátem z Babišovy koalice. Miloš Vystrčil tvrdí, že Babiš a jeho vláda se snaží prezidenta oslabit kvůli příští volbě hlavy státu. Pavel zatím znovu zvolení jen zvažuje a definitivně se chce rozhodnout příští rok. Potvrdil to v prezidentském speciálu iDnes.cz. Vystrčil zároveň uvedl, že s vlastní kandidaturou na prezidenta nepočítá. Pohonné hmoty v Česku před koncem státní cenové regulace zdražují. Některé čerpací stanice zvýšily od pátku cenu benzinu až o korunu a nafty ještě výrazněji. Od pondělí pak budou provozovatelé po více než 3 měsících určovat ceny znovu bez státních stropů. Podle analytiků zdražování bude pokračovat hlavně u nafty. K určování cenových stropů nafty a benzinu jsme přistoupili v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. V Kongu se dál šíří extrémně nebezpečná ebola. Úřady nově evidují přes 2200 potvrzených případů a téměř 900 lidí nákaze podlehlo. Boj s epidemií komplikují útoky na zdravotníky i stávka části zdravotnického personálu kvůli nevyplaceným mzdám. Proti ebole zatím neexistuje schválená vakcína ani cílená léčba.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Belgičan Evenepoel vyhrál 15. etapu Tour de France. Belgický cyklista porazil ve spurtu Tadeje Pogačara, který dál vede průběžné pořadí závodu. Druhý muž celkové klasifikace Jonas Vingegaard po pádu odstoupil kvůli zranění ramene. Pogačar má před závěrečným týdnem náskok 5 minut a výrazně se přiblížil 5. triumfu na Tour. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekejte na severu Česka hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Queen se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby. A zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit na Radio Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky zůstanou v dalších letech stejně drahé. Babiš se vrací k projektu vládní čtvrti a hokejové mistrovství světa v příštím roce otevře zápas pod širým nebem. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ceny dálničních známek mají zůstat i v příštích letech beze změny. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že to neohrozí financování nových silnic a dálnic. Ředitelství chce příští rok získat od státu celkem 90 miliard korun na pokračování rozestavěných projektů i zahájení nových staveb. A podle Mátla pak budou po roce 2029 potřeba na výstavbu dopravní infrastruktury ještě výrazně vyšší částky. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlit v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hekři.
2: Páchatelia vyvolávají časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojení s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekejte na severu země hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rockzone 105.9.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vystrčil chce opozičního kandidáta na prezidenta, končí cenové stropy pro naftu a benzín a Kongo dál bojuje s ebolou. Jsou tu další zprávy, které pro vás má Alexandra Ptáčková. Vystrčil chce, aby opozice postavila do prezidentské volby v roce 2028 vlastního kandidáta. Petra Pavla by podle předsedy Senátu za ODS měla podpořit až ve druhém kole, pokud se utká s kandidátem z Babišovy koalice. Miloš Vystrčil tvrdí, že Babiš a jeho vláda se snaží prezidenta oslabit kvůli příští volbě hlavy státu. Pavel zatím znovu zvolení jen zvažuje a definitivně se chce rozhodnout příští rok. Potvrdil to v prezidentském speciálu iDnes.cz. Vystrčil zároveň uvedl, že s vlastní kandidaturou na prezidenta nepočítá. Pohonné hmoty v Česku před koncem státní cenové regulace zdražují. Některé čerpací stanice zvýšily od pátku cenu benzinu až o korunu a nafty ještě výrazněji. Od pondělí pak budou provozovatelé po více než 3 měsících určovat ceny znovu, bez státních stropů. Podle analytiků zdražování bude pokračovat hlavně u nafty. K určování cenových stropů nafty a benzinu jsme přistoupili v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. V Kongu se dál šíří extrémně nebezpečná ebola. Úřady nově evidují přes 2200 potvrzených případů a téměř 900 lidí nákaze podlehlo. Boj s epidemií komplikují útoky na zdravotníky i stávka části zdravotnického personálu kvůli nevyplaceným mzdám. Proti ebole zatím neexistuje schválená vakcína ani cílená léčba.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Belgičan Evenepoel vyhrál 15. etapu Tour de France. Belgický cyklista porazil ve spurtu Tadeje Pogačara, který dál vede průběžné pořadí závodu. Druhý muž celkové klasifikace Jonas Vingegaard po pádu odstoupil kvůli zranění ramene. Pogačar má před závěrečným týdnem náskok 5 minut a výrazně se přiblížil 5. triumfu na Tour. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekejte na severu Česka hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone. Are you digging it?

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky zůstanou v dalších letech stejně drahé. Babiš se vrací k projektu vládní čtvrti a hokejové mistrovství světa v příštím roce otevře zápas pod širým nebem. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ceny dálničních známek mají zůstat i v příštích letech beze změny. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že to neohrozí financování nových silnic a dálnic. Ředitelství chce příští rok získat od státu celkem 90 miliard korun na pokračování rozestavěných projektů i zahájení nových staveb. A podle Mátla pak budou po roce 2029 potřeba na výstavbu dopravní infrastruktury ještě výrazně vyšší částky. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlit v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hackři.
2: Páchatelia vyvolávají časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekejte na severu země hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vystrčil chce opozičního kandidáta na prezidenta, končí cenové stropy pro naftu a benzín a Kongo dál bojuje s ebolou. Jsou tu další zprávy, které pro vás má Alexandra Ptáčková. Vystrčil chce, aby opozice postavila do prezidentské volby v roce 2028 vlastního kandidáta. Petra Pavla by podle předsedy Senátu za ODS měla podpořit až ve druhém kole, pokud se utká s kandidátem z Babišovy koalice. Miloš Vystrčil tvrdí, že Babiš a jeho vláda se snaží prezidenta oslabit kvůli příští volbě.